0: Štvrtýkrát hit paráde TOP 20 a poradie si nezmenili, takisto ako minulý týždeň na 13. mieste DJ Marshmello a Portugal The Man s pesničkou Phoenix.
1: Miesto číslo 12.
0: Už sme viackrát avizovali, že Miro Šmajda Praha vydal svoj nový EP album s dobrými pesničkami. Toto je jedna z nich. Insomnie. Miesto číslo 12.
2: Zas